0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně, nežli

Tak s Bohom ostávajte, len v dobrom spomínajte. Za chvíľu mi to letí na Havaj. Kamaráti buďte, no dlhy si plaťte. Z letiska zdraví, váš Kamil Peteraj.

0: je veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat.
1: Na rohu ulice vrah o morálce káže,

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Kam si včera šel tak sám?
2: Ty môj kvítku medový, to se nikdo nedá.

0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Tak poď, ja hlavu zakloním, nebe nade mnou

Policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Sedívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící meduňkou, rdesnem, skořicí.